That's where I'm going. To je tam, kde šduta krec a do tutoho smera, kde ženca pola nás hučpne. Tak svýšime ženc ráno Ralfa Bumia Bozia. Za tým, što je bylo, prašta so Veronika Zachodníková. A vo noc viac přestavku prosy Vajboga Vaudžic. Všetky tuto titule svyšiče po takým pola nás, ač do šestčích a nitko je Andrea Špitenko na reče z Vútroba z Božu na Riu je.

0: 精神不比美国。Džesač menšinu do napu šestčihje, pečo džin dvacoči. A tuž vás netko praša, mače da predstavu Vúžice přichoda? Hinaka čtenca, Vúžisk, Vúlko mesta, Podzemska autodroha a svitništva stácia L1 vozreč toho. Tole je Peter Malin, kýžo leče 19. a 9. a posta takhle svojim science fiction povedančku opisoval. Tyž zo budžo ľudžo z vizofónom komunikovač. Štož menujeme dženca 60 let potom videotelefoniju na šmoradku tabletčabu ličaku. Spovedančka je nastava serbskim rozvosu Svuhora, menuje so AK1 a 7 časač. Nie so z raketu do svetništa podača a mesačke v obkružiče. Vizo je totiž do domdy, vosebe vizo potom, duš je raketa spešniša popuču, hač svica a s tým samo čas přesčenje, a nádobo přichodže při zemi. Poskajme raz do Vúrjeska studie Svuhory.
1: Sme po všem zdáču časové vrota přeličeli. Sem o takým niečím hižo raz v mojem studiu astronautiky slyšala, ale...
2: Ale što netko? Ve kotrem liče da sme?
1: To neviem, ale dobimo jako prinie profesora namakač. Do toho nemôžeme znova startovač. Nie prič, sem hižo celú raketu přepytala. Napoj?
2: No, to žena Vúžica nie. Definitívne nic. Tukam na Pacifik, tak svunčná hoce, kaž tu je.
1: Kola puj, my so dospich a také časové vrota sú cyklisky zjav a môžeme so jenož přes ne zas ručo domov dostať.
2: No, da si ve přichodnem dolu na tajky riany přibrio doliči môj, abo?
1: Buj, profesor je zaujec, če tež přes vonu gerčinu tam lešou.
2: No, ladajno, gajka do idylka. Tola kuskaš doma. Mova vies, s polami do kovo-kovo. A, tam profesora zavisče niedže najnže moj.
1: Dobrý deň. Zrozumíče nás?
3: Hej, vítajte k nám. Sme hiža na vás čakali.
0: Na to je nešto na vúši, abo? Sče čipnikak daleže se svuchajo do Vúžice leče 2017 dolečeč, to možeče z našej science fiction svuchoru AK1 a 7 časač. Ju namakače na našej internetovej stronie, v app MDR Serbia a vezo tež v ARD Sounds, što ješte tak rec audio mediateka. Ju možete se tiež deles čaneč našu svuchoru a tuž poskač džeš kulisče, tiež tiež zvisk za sečo nimače.

0: V radvorju hajta maja tsi cirkve. Vosadnu staru a kšižnu cirke. Vosebi je kšižarjo z radvorja, Bačonja a Budešina tuto dere znaja. Šako sti na kirchovje. Cirkviju z bohatimi staviznami su od konc aprila ponovili. Nitko su tvarske dživa nimale dokončene, kaž Jakub Voča rozpravja.
1: Dyž zvoni zvojn kšižnje cirkve, kotrž stražuje vysoko nad radvorjom, vidža vjesnenjo, zo nie je to dobre znamjo. Vun voa na poreb vosadneho. Zvotkel so mjeno cirkve ma, vie Peter Kliman, kotrž so nadrobne z cirkvinskimi staviznami radvorja zabira.
2: To je že vece, da starých dokumentách tak stejí, zojo sa teda cirky Svätého Kříža menovala od založenia 1397.
1: Zoje cirky tajka stará, votvonka z cyva nevidíš tak Kliman dále. Ale by dodžažana, tak čvon cirkvinskie rady Peter Kubajk. Cichu sú dobili kompletne ponovič, vulke brúše bolenie mieše z mokrotu v eščinách, tute dobiachu z vosebite masu sušič.
3: Kúze 12 cm sú oni točili. A pan sú oni takú masu nuc točili, to na 1,60 litrov nucvo. Vodelka je tá voda hore čanova, tie múrie. My sme ten mirili s mojim synom, to bychu za tým dišen mirujo, o 90% mokrota v tých činách. A dišen nieka vodhunka lada, keď tie blaky, to kata nieka von toči. Also to sknie pomovku.
1: Zo neby mokrota vodhunka hižo do múriu točiva, je radvorský remesnický mišto Štefan Dej pod tvá ponovil. Za to sú peršč vodhunka odnosili a při tým zajmali. Was Skinade schli.
4: Nein, muss mir nur noch mal kali, dann Schizokli, dann Frederik, was ist das Gitschi, dann Schizokwach, Porabali, das haben wir so schon alle schon, die Radwürde, der Bord, der Nimm, der Gutsche, was mir in Nankali, dann.
1: Kschischna Zirke, Busweich, Wiatze hat 600 Litner Stabis nach Dwojce niemale Dosponje ponowiena, 1602 Posta, jako su dženstniši Wota zatvarili, a posledni raz, 1808 a 1810, wie Peter Kliman.
2: Tut un Restauratio, ihr Samowiut, Tedy kněz Žur, Mikvau Žur, když je těž radvorskou cirky tvarju, započal je ju jeden kapvan, když se pozdější čišinsky jmenoval, Jakub Bart, tu je to prejně plánované za to činu, ale vůvěd je to potom Mikvau Žur.
1: A lica Peter Kubank. Ponovili su božím dome nímale šitko, elektriku, vauky a vokna. Tyž vota niščo su restaurovali, šitko bábili, rune takáž dalše durie, tak Kubank.
3: Te durie bychu tu, ale te su zašrubane boli. A to smo pon zase očinili a restaurovali. To je vše huske. A jo smo te jenu vauku onzali, to jen kmenšu on sinže.
1: Tvarske dživa su nímale dokončene. Džil Pučika maja hišče doplestrovač a vonka dalšu lampu připravič. A što je to šitko pvačivo?
3: Ja sem ten Planovo, kot veš, či 540, a od lidera smo 110 dostali, a to je maksimalne, što ste da spihovja, po nefaciju skutke opravu, te hače 520 je pšidač. Mo budemo kot 300, nešto jace, 310 budemo trebač.
1: Tak čvon cirkvinski rade Peter Kubank. Projekt ponovenie kšižnie cirkve nie je hišče cele zakončené, to čaká hižo další vujky projekt na neho a radvorskú vosadu ponovenie vosadneje cirkve.
0: Kšižna cirke je ponovená, posvietič cejun vosadne faro Benon Jakubáš nedelu 4. oktobra na nešporie, to môžete si po tekým hižo raz zapísať. Vo ponoveniu a staviznách kšižnie cirkvi Radvorju je nám Jakub Voča rozpravial, aby ste u nej hižo slyšeli zvon zvonič. Hej, je bedl na 7. 6 dní 5. dobranie. To je Serbský rozvoz.

0: Filomelos. Dirdam dejstva Marmije Drozene.
1: Prajonu, džeda je jutun ktefe za vučištjenje.
2: Filomelos, chce si fota vučištjeć dać, a to vod vyska čaki ste i pšidroze. Zobe poprom fotografo ošich tých šoferov, kiš přes pešne jedu. Ale zauješče so dopomniče, zo je naš Filomelos, zaješ vyraz s vodpoladom vo sebe spešne před ním tam a sem letav, zobe tež jeho fotografoval.
1: No vizo! Da sem extra wupe grimasse chau a elegantne pose chiniu. Nicht gut zu wieser der Foto hat dich mit. Tetla büchu

0: Aua!
1: Ej, Lara, ajmo tam po policije jeđe.
2: Teta su nimo, jeli.
3: Ne, policija neđe nimo, tatu ostane.
4: Policija s G.
5: V Zorilcu sú v obšudnice 87-letnú starušku zjebali. Ona je dostala telefonát po zdatný lekárke, kýž jej praješe, zo je džolka češko kora a zo dobi džolka medikamente brač, kýž maja so zapvačič. Staruška je na to 6000 euro a dybenky v 145 000 euro neznatý v osobe přepodala. V Bašecach v kupši

Kik menia, dojenže čara rano ke vopkadnemu njezbožu, při kšižova nišču je šofer auta tamnemu auti před jezbu zau, na to je prasnovo a dalše auto, kiž čaka šurunje při kšižova nišču bu obškodžene. Ci vosobe su so lohko zranili, vecna škoda 5,000 €. Na Kamenske Bošči, tam dojenže vutoru večer ke večje bijence mjez cijomi skupinami doromade 18 ljudi je so tam bivo, 4 osoby sú sa zranili, samo vyšší mešťanosta je po namiestno přijozobe situáciu na Bošči sobu zmieroval, netko má policia usledžiť, čo dľa sú sa tam dokladne do osu dostali. A v Nedžichove tam pobechu paduši na Kyrchove. Zroa pokradnichu bronzovú figuru, dále povalichu je narúne kamen a kriminalist časo netko s padom zabieraja.

0: A tež s nami môžete dženca derie informovanie dom vopuščič, kýba so aučenom dále svišiče naše povesče netko na posedmich.
1: Serbský rozvoz. Povesče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Miesto Budyšin chce odnamakania za kubvaki a kubvario ve mieščanských pestovaniach pvačič, zo bychu dobrovoľne šli. To je čara mieščanská rada v obsamknula. Pozadk sú odbierace ličby dzieci. Zo by sa vúpovedeniam závodných pričín dla zadziewało, sadža miesto tu iš na odnamakania. Cokone košte niede 600 tisac euro chceža z neužívaných sredkov personálna etána runač. Ponovjenje Radvorskej kšižnje cirkve je nimale dokončene, kajž praj čvon cirkvinske rade Peter Kubank připravlja vonka jen šišče voce rečaki a novu lampu. Tvarske dživa su nešto vjacat 300 tisac euro plačili, za čož dosta osada spechovanje regiona Lido. Cina često 7.90 posvečenu kšižnu cirke su od konca aprila ponovili. Osadne fara Beno Jakubaš ju 4. oktobra z romanje s generalnym vikarom Drežansko-Mišnanského biskupstva Andreasom Kučku znova posvieči. Gmena Halštruska Hola zavidže klitove aprilu popvatk za dolniku a turistu. O tem su na zajšom posedženju tamniše gmenske rade informovali. Za otedaukom chce komuna letnje nieče 115 tisac euro přidatnje do svoje kase dostać. Dokody chce ja miestrujem za turistiske poskytki, digitalne informacije, kaj štež za ladanske dživa vúživač. Popvatk učinja 2 euraj v obdžen za hostčiv od 17 let. Runačasne zavedu digitalne pizivinski system, zo by so zvistčenje hostči zjednorivo. Zavest chce gmena to runja hostnu kartku, kotraž ma lepšine pri šelakých poskytkach skičič. Bivši kloštor Klarisove Budyšinje je hišče ve vopsedstve Drežansko-Mišnjanskeho biskupstva. To sdjeli rečnik biskupstva Michael Baudeš na naprašvanje. Ve Kapavce so hižo žane kemšejac nevodmivaja. Ona pak nie hišče profanovana, štož reka, zo nie zakralne vúživanje hišče oficiálne zakončene. Kloštorske tvarjenje dale krok po krok vúrumuja. Rozmowy o dalszym używaniu, na przykład za jehinejsze riadnickie zromadzenstwo przewozmie albo za używaja je za hinejszy socjalny zamiar nie bychu dotal uspieszne. Biskupstwo pyta tu jeszcze dalej za rozrysaniem, tak Michael Baudeš. Župa Jan Arnošt Smolo-Budyšin zaraduje klitu kurs za rič a stavizny za budyskich mieščanských viedniku. To by téma na čarovšim posiedzeniu župy. Na 4 terminach zasobu klituje januára a februáre chce županka z nimi serbske súha a obroty a ich úrekovanie zúčovač. Potem přednošuje dr. Lubina Malinková vo serbských staviznach v mieste, serbských sliedach a dalších témach. Riad je v úsledk prinio zetkania s viednikami lieca ve Mircu a ich preče za viac informáciemi vo Serbach. A to one bychu, naše povestče, kýž namakače dále na našej internetovej strone rune takéž ve našej dámodnej app s mienom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slebro pokaza dále 12 stopňov a vúľadáme jasné nebio, tak dženca raz vostanie, tu išto slunca, tu a tam tiež nekotre mročne na nebiu, vostanie pak sucho a žive slebro te docpie dženca temperatúry mes 26 a 28 stopňami v horní Vúžice.
0: No a s modrým nebiom sem pošiem zdaču tiež derias autom je čekáš upada, pretož je na našich pučach a drohách všetko poriadku. Jeli za vám nešto napadne? Niekaká hačenie, mylinie, što ešte špeco? Slano samo mobilný vyskač. Zvolňte tu do štúdia pod Budyšin 7400, kýba zapísať, čo nám poviesť do Runia, naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

Konstantinja so bliži a tuž poladnje minutom raz na konstantinske pokive. V budušinje všako stvičacove konstantinja staroměščanský festival z zabavnými hučbami z 19. a 20. let dotka vidže nas juce Serbska komorna filharmonija z budušina takrec direktně na drohý město kajž Sevilla, Barcelona a Pariza. Walczki, serenady, polki a operety trichia na hućbne żadnostki tutoho czasa 19. 20. lec dotka potekim. Jutze wieczor sedmich na wonym dorożczu do miestcze. Wojewódzka hućbna szula prosy zajmco sobotu na dzień wotorynich duri, a to od dwiemaj do pieczych, tam możecie so potajkim vo všelakých instrumentách informovač, vo všelakých poskytkách za džiči a dorosčených a samotež vo všelakých dživaničkách so sami na polu hučby vúspytač. V sobotu vústupí budyský kultúrny záhodže skupina Janka Hanka a to večer na povosmich, s tým sa tež sezona kultúrny záhodže za leca zakončí. A Nesvačanské muzeum vytvorstvo te přeprošuje nedželu od jeny vútromne na džin muzea s remesnickými vikami a s kruščanskými muzikantami. Mode, reverky, modern dance, športového tvorstva sy te predstaja svoj nový program a tak dále, dosť spísané džin to potekin tam bude nesvačidle. Předčelio domizna a kultúry nesvačidvo, vesela so na mnojich hostí.

0: V konecach, šako sme tematisce pred nekotrými menšinami hakle byli, tam dovolstvo im domie, a na dvorje je tiež močinský klub konecu šuno zamestnené, kietro aktívne predovšem netko posledných dňach s přijatami necvierna, Mateo.
1: Tam hotu ja som menúce na legendárnu DSF party, potekým na svedžen nímsko-serbsko prečelstva a točení močina s kreatívnymi videoklipami mestrujem na Instagrame. Sme vám však vo tutých luštných, vesných, vábinských videách povedali hižo v programie, no a na Instagrame pod jccs4210 to stej menúce za Modžinský klub konecu šuno namakače tute klipe, tež v svojich storiach Modžina dere dokumentuje, kak sa na vone svedžen tam konc týdžina přijotuja, moluja plakáte, natvarja bary, jezča s traktorom po úce, na dvimaj floromaj, za te staršie ľudžo, potekým na jevišťomaj, môžeče pon svoje bedra čumpač, zmer tam tež karaoke večok, šlago, zasvešiče, vezo tež tekno zmer, ľudce a sobotu v konecach.
0: A na koždopad na Instagrame, tam so šajaca čupači, zraz tam kliknuč na stronu konječanu. Musíme sa tak reputovať, že s Matiom Čencranom.
1: Tak jo.

0: No a tu vas necha nichtu opuščič, niekýba so přidružič, miestrojim tuči hučpnice, cieča dženca rano išče k vám do kuchne, abo do ota. Mario Hess s jeho titulom Hubelske svoa. Tyž Marko Smoa, co vás dženc rano išče postrovič?
1: Išče jednu cigaretu.
0: Ale to je oproti ta posledná. Nic věno, Michale, cožo? Na všetky tuto titule smíče se potekým hač do osmich našim programě veselič. Nětko je sedm posedemých.

0: Bedelná osim nedamě za jenoš nekotre sekunde. A potom ladame raz do přichoda, ne a ja nemenu netko na napo, vosim ich, abo podobno, ale vopravdže do přichoda. Máče da v predstavu Vúžice přichoda, hinak hač džen za potelkým Vúžiske, Vúlkomiesta, podzemská autodroha a svitništva stácia L1 vosrič toho. Runie to je Petra Malin, kýže leče 1909 a posta, takhle svojim science fiction pojedančku vopisoval. Tež zabudža ľudža z vizofónom komunikovač, štož menujeme dženca 60 let potom videotelefoniu na šmoradku, tableče abo ličaku. Spovedančka je nastava serbskim rozvosu Svuchora, menuje so AK-1-70. Nie so z raketu do svetništa podače a mesačk v obkružiče. Vizo je to tež dodom, di vosebe potom, dež je raketa spešniša popuču hač svica a s tým samo čas přesčenje a nádobo přichodže při zemi. Poskajme raz do Vúrieska Svuchore.
1: Sme použijem zdaču časové vrota přeličeli. Sme o takým niečím hižo raz v mojem studiu astronautiky svišala, ale...
2: Ale što nitko? Ve kotrem liče da sme?
1: To neviem, ale dobimo jako prinje profesora namakač. Do toho nemôžeme znova startovač. Vne prič. Sme hižo celú raketu přepytala. Napoj?
2: No, to žena Vúžica nie. Definitívne nic. Tukam na Pacifik, tak svunčná hoce, kaž tu je.
1: Kolapuj, my so dospich a také časové vrota sú cyklisky zjav a môžeme so jenoš přes ne zas ručo domov dostať.
2: No, da si v přichodnem dolu na také riany příbrio doličí môj, abo?
1: Buj, profesor je zaujist, či tiež přes vonu gerčinu tam lešou.
2: No, ladaj no, kajka do idylka. Tola kuskaš doma. Mova vies, s polami do kovokovo. A, tam profesora zavisče niedže najnžimoj.
1: Dobrý deň. Zrozumíče nás?
3: Hej. Vítajče k nám. Sme hiža na vás čakali.
0: To je nešto na uši nic vierno. Sčeda čip niekak daleže... Si svuchajo do Vúžice leče 2017 dolečeč, môžeče z našej science fiction svuchoru AK-1-70. Ju namagače na našej internetovej strane v app MDR Serbia a vizotiš v audiotece ARD Sounds. Ju môžeče si vizotiš deles čaneč a tak popuču poskač tiež tež raz žanu sečnímače.

Studio Liška přinese medije na serbske se dženca možeče se to nebylčicach vobladač. Tam pozastanu mobile studia Lucie od 9 do na po 4 a to na svědženské vůdce. Přeprošení jsou malí, kajštěž vůdce v opravdu od šulářů a děti, hač to seniorově staroby je tam za všetkých něžto podla, možeče tam pak nové věce vůzpětač, abo tyž celé jednoře s vašimi prašeněmi a problémami kvůl boku šmoratka a kompjutera si tam dojnč. Čenca zakončí so Kamjenska Bosč, napo 2 je vůčanu z města a napo 9 zmeja potom ještě raz svědženský zača do města. Večer vůstupia potom tyž orkestru města. Čenca zatka so Kroščanska gmenska rada a to večer na posledních gratoni vonjovie v opore horkách. Tež Pančičansko-Kukovska gmenska rada so zatka a to večer 7 potom v auli šule Čišinského. Do runja Pančicach-Kukovie prosi dženca Zmirc zahradnisko zjazka při kloštorskej vodže Eduard Luman na rečnu hodinu a to od popodňa cioch do napu 6. Darliva živka je dženca ve vázu prašana, od cioch do 6 môžete tam nižšie vyššie šuli kreda rič. Skupina Janka Hanka vystupí kultúrne zárodže do budúšine a to sobotu večer na po 8, s tým sa tiež sezóna kultúrne zárode zakončí. Kartky dostanete miestru im online a to za 8 €.

0: krótko po cibel genauer se mir 7 hodzin 6.40, a nitko podamy zaraz romatnie do Radworja Damšako maja 3 cirkwie, wosadnu, staru, a tyż krzyżnu cirkwi. Zoki. Vo sebe kšižarjo z Radvorja, Barčonja a Budušina ju teraz znaja, štako steji na kirchuje. Cirkviu s bohatými staviznami sú od konc apríla ponovili. Niečko sú tvarské dživa nimale dokončené, kaž Jakub Vúča rozpravia.
1: Dyž zvoni zvojn kšižnie cirkve, kotrž strážuje vysoko nad Radvorjom, vidža viesnenio, zo nie je to dobre znamio. Vun vua na poreb vosadneho. Zvotkel so mieno cirkve ma, vie Peter Kliman, kotrž so nadrobne z cirkvinskými staviznami Radvorja zabira.
2: To je že veceli starých dokumentách tak stejí, zaujo sa teda cirky Svätého Kříža menovala od založenia 1397.
1: Zo je cirky tajka stará, votvonka z cva nevidíš tak Kliman dále. Ale by dodržana, tak čvon cirkvinské rady Peter Kubank. Cichu sú dobili kompletne ponovič, vujke brúše bolenie mieše z mokrotu v ešťenách, tute dobiachu z vosebite masu sušič.
3: Kúze 12 cm sú oni točili. A pan sú oni takú masu nuc točili, to na 1,60 m nucvo. Vodelka je tá voda hore čanova, tie múre. My sme ten mirili s mojim synom, to bychu za tým 10 mirujo, o 90% mokrota v tých činách. A když je nieka vodhunka ľada, keď tie blaky, to kata nieka von točí. Also to sknie pomalku.
1: Zo nebe mokrota vodhunka hižo do múriu točiva, je radvorský remesnický mišto Štefan Dej pod tvá ponúbiu. Za to sú piašč vodhunka odnosili a při tým zajímavé. Was kinarischli.
4: Nein, was mir nur noch nakali, da schizokli da Frederico aus das Gitschi da schizopach porabali. Da muss so schon alles schon nichts hat wurde da nimm. Da gute was mir nakali da.
1: Krishna Zirki Busweich Wiatze hat schisto lit nach Stabis nach Dwoice niemale dospo nie ponowiena. Schisna chesto dwaja posta jako su gentsni shivota zatvarili a posledni raz wasom na chesto wasom a wasom jesach wie Peter Kliman.
2: Tut un Restauratio ihr samowiu Tedy kněz Žur, Mikvau Žur, když je tiž Radvorskou cirketváriu, započal je ju jeden kapfán, když se pozdější čišinsky jmenoval, Jakub Bart, tu měl to prvně plánované za to činu, ale vůvěd je to potom Mikvau Žur.
1: A lica Peter Kubank. Ponovili su Božím dome nímale šitko, elektriku, wauky a vokna. Tyž vota nišča su restaurovali, šitko bábili, rune takáž dalše durie, tak Kubank.
3: Te durie bychu tu, ale te su zašúbane boli. A to sme pon zase očinili a restaurovali. To je obče huske. A jo sme te jenu wauku onzali, to jen kmenšu on synže.
1: Tvarske dživa su nímale dokončene. Džil Pučika maja hišče doplestrovač a vonka dalšu lampu připravič. A što je to šitko pvačivo?
3: Jasn ten Planovo oko 245 a od lídera sme 110 dostali, a to je maximálne, čo ešte dá spichov ja, ponifáciu skutky o pravu, teda to 520 a přidať. Mo budem oko 310, nešto do jace a 310 budem odrebať.
1: Tak čvon cirkvinský rady Peter Kubank. Projekt ponovenie kšižnie cirkve nie je hišče cele zakončené, to čaká hižo ďalší vujky projekt na neho a radvorskú vosadu ponovenie vosadneje cirkve.
0: Zvone zvonia česač menšinu, dôl smich je. Aj kšižná cirke Radvorju je ponovená, posvičič cejún vosadne fara Bena Jakubaš nedelu 4. oktobra, a to na Nešporie. Vo ponoveniu a staviznách kšižnej cirkvie v Radvorju je nám Jakub Vočo rozpravial.

0: A tež na tute titule dobiť ešte trochu dočakač.
1: Ja ti neveriu.
0: Maria Matce naspieva Neži. Vo Mierie spieva Paul Wiebe. A tež Lizu Čornakovú džence ráno ešte slyšíme. Trochu ešte čakáč, ale tuto titule džence ráno na každý pát ešte slyšíme, hač do 9 čaká ešte vúsvame. Nitko, poľadný načasník je 8 po 8.

0: Filomelos. Dirdam dejstva Marmije Drozene.
1: Prajonu, džeda je jutun knefe za vučiščenje.
2: Filomelos, chce si fota vučišteč dač, a to od vyska čaki ste i přidroze. Zobe poprom fotografo o všech tých šoférov, kýž přes pěšne jedu. Ale zauješče so dopomniče, zo je náš Filomelos, zajš vyraz s vodpoládom vo sebe spěšne před ním tam a sem letal, zobe tyž jeho fotografoval.
1: No vězo, to jsem extra vůpe grmase čau a elegantne pouze činil. Nětko, co vězo, te fota tyž měč. Tetla bych odebili hotovo byč.
2: A vůčiščeč ty je tule nemožeš. Fota dostaneš z poštu.
1: O, extra tajký servis zamde. Jara dere, hoho.
2: Haj, vosebite servis policie, kýž tvoju adresu zvěstčí.
1: Policia? Ta má netko moje fota?
2: No vězo, a ona tež postaj kelko pokuty dobiš dla přespěšného letania pfačič.
1: Pokuta? Dobiu pravi pokučič? Takle, ponižně a želnivě uznávam, co jsem přespěšně lečal. Torika, te fota nesu zadamo?
2: Nie, naopak. Dobiš pfačič.
1: No hej, ale totla ja nesem zcela byl. To môže kúžda druhá drúzna tež byč.
2: S popriančkom bysku? Ach, Filomeloso, tačky policia nevobskoží. Žádin strach.
1: Na jednož dere. Bojach so iža zo mě dojastva tyknu. Klak, a prič.
2: Nie. Myslu si skere, zo dostanie jedne z tvojich foto čestne miestno na policajskim reviere. Rubrika Kuriozne.
1: Oho. Čest je vizo lepša, hač pokuta. Najlepe zo doleču si k policii a poladam, hač so tam nedže na fotach. Namakam, ho. Snad ho cítate ještě autogram, ho.

Renner, Jewa, Jujo, na novej muzice Klara Valerie, to je hochoschobuska spivaka, ještě je, ja se nažijam, to leto buža vena veze, víš, svojsku sersku EP se s novými serskými pop spivami, bušťo napnete, co tam přižo, neperi vetne, jan titel, ak teke vegin rad mám, ja ženu.

0: Vetkovaki ve serskich žišonjach se pracuju, aby nimskorecne žiši penauknuli serske spoka. Na drugom boku je to teke ve Vužice dajo wiele žiši, kterých deje ve žišonjach akle nimskorec nauknuš. A kak dej to funkcionirovaš, a kak dej funkcionirovaš, to je zgromadne živenje. To je velika tema Fröbelovej kupki, venajo nosarka Žišonjo, ku kterémuž sve dolne Vužice spúša. Vesem nás čo Žišonjo a Horto, tam nejo žiadna serská institúcia pedla, ale ku tej téme je sa obgeníva moja kolegina Štefani Krautzwitz.
1: Majú Žiši u nás dobrý základ, aby mogali šuli úcpie sledovaš? Obkneže došteje tu nímsku riec. Fröbelová kupka, nosaka viele žišoniu nímske, jo tu vec přepetovala. Kamil Viencek, jadna fröbelové kupky v pycajčnej bramborskej groni.
2: Ve Frankfurte je pomerníka 50-50. Povojca familio pedajo nímsky ako domácnu maminu riec, druga spomnejo však druge riece. Vesrejšte je druge kupky stoje peľské familie na prednom mistne, usliečk blízkej granice. Druga veľká riecna kupka malcne rozčo, to je arabská. Ta kupka rozčo dokulaž má tendenciálne viele žiši.
1: Kak žiši pejedajú nímske, se pokážo ve přespytovaniach do zachopienka šulie. Fröbelová kupka južo obliduje riecne zamežnosť žiši, tež sú dvieliše staré, kroní Michael Kulpreš. Medio preda Fröbelové kupky.
3: Wir haben jetzt mit dem Beobachtungsverfahren Basic eine Methode entwickelt, dass wir jedes Kind einmal im Jahr beobachten und den Sprachstand erfassen können und dann ziemlich genau sehen, wo gibt es noch Förderbedarf. So haben wir natürlich auch in Brandenburg, in Cottbus beispielsweise eine Einrichtung. Da haben sehr, sehr viele Kinder einen Sprachförderbedarf.
1: Fröbel jonento da lizbe se zachadnych liet dozionosti. Co se pokažo? Rizna situacija minšich žiši jo v čich nimskich stronu negirša v Bramborskej. Jadna češina žiši potreba vysebne spichovanje, aby mogala uvenožeš přechod večišonje do šulje. Přicuna je teke, až veli žiši má drugu maminu riec ako to nímske. Kupky v žišoniach bývajú veci riecne.
3: Wenn wir über das Thema Mehrsprachigkeit nachdenken, ist es uns, für uns als Fröbel besonders wichtig, dass zunächst alle Kinder sehr gut Deutsch sprechen. Und wir versuchen auch, den Familien das Versprechen zu geben, dass ihre Kinder, wenn sie dann in die Schule kommen, Deutsch so gut beherrschen, dass sie in der Schule gut mitkommen können.
1: Jednotlivých párach je to 96% žiši, ktoréž potreba veľa riecneho spichovania a má napríklad arabskú riec ako maminu riec. To plaši za jednu žišuňu žanduje. S personálom je úzko, dla personálneho kľúca. Michael Kuhl preškroní, o bužo deje nuje fachové personál. Ugleda za tým, až musíte nosať to, že dodatné sobožilaše je zasežovaš na svejské koste. Riec je jadna vec. Kradu šakoráke kultúry příbytných žiši je dalčná. S tým musí v žišuňach nikak ujiš. Aby to uvenoželi, je nosa Fröbel dalčné kšacké tohle.
3: Mit dem Beginn des neuen Kita-Jahres in Brandenburg beginnt auch die Arbeit unseres Beirates für kultursensible Pädagogik. Das sind Fachkräfte und Führungskräfte, die andere Kulturen auch mitbringen, eine andere Herkunft mitbringen. Und das Ziel und die Aufgabe dieses Beirates ist es, vor allem unsere Kita-Teams zu stärken und zu sensibilisieren für die Belange von Familien und Kindern mit anderer Herkunft.
1: Tams, die zentrale Themie. Vícerícnosť v rícnem uvýšu a to senzibilné obchádanie s kultúrnymi rozdielami. K tomu slúša teke, až dajo jeze bže svinecego mesa. Gilde a islamský cukorový svížin ste tam jednak vážne. Uvísky v žišuňach sú přes QR-kód přistupné v šakých rícach. Za nauknenie nímskej ríce v žišuni přecetajú tam knigle. To sa čojná dialogický pád. To groni, žiši deje slova vyspětovaš, kterýž su slyšali. Vedku bláky pen upšašaju žiši a opetaju rozgrono naujaš vo kniglach. K tomu přižo išči?
3: Beispielsweise haben wir Vorlesen in allen Sprachen entwickelt. Das ist ein Projekt gemeinsam mit der Stiftung Lesen, wo wir insgesamt 9 Kinderbücher, die es auf Deutsch zu erwerben gibt, auf den meistgesprochenen Zuwanderungssprachen haben übersetzen lassen. Das Ziel ist, dass Eltern sich das jeweilige Buch auf ihrer Familiensprache ausleihen können, zu Hause auf der Sprache vorlesen und dann in der Kita das gleiche Buch auf Deutsch vorgelesen wird.
1: To niekto nie aż kuszta zisunia jednak żyla. Pistopowanie wytwisują teke w togo, kake zisi su na miestnie. Kamil Więcek uzbignio, kaku rolu grają mami na riedztych zisi, kiedy żdeje u niemski uknusz.
4: Ten język ojczysty trzeba znać bardzo dobrze.
2: Musisz swojsku maminu rec diary obkniżyć, wena musi być ksusze fundirowana, ka służy jako zakład. Czym więcej recu opak dają we familii, kronimy jej więcej recna familia, czym laszczej padnie o gelesie ją nauk nóż przyducu rec. Zajomy na przykład familię z Afryki, w której chce pijeta francuski i afrykańska rec, każ to gele chęzi do dzisionie, żoż jo niemszczyna gwona ucna rec, pe nauknio to gele malcniej niemski jako takie, jako doma pijeta Jano Jadnoric. Więcej rycne familie albo zisi mają z takim lepszynu. Nauknął drugie rycy malcniej, a to z naprzodu obkrzusz jo jużo zisioni.
4: Potwierdza już przedszkolu.
1: Wszako upominania są na polu zgromadnego żywienia. Na brachującej dobrej wyli pak nie było to przed zeszykam się iż, kroni więcej.
4: Wszyscy rodzice,
2: wszyscy starysze, niegdy dający na kraj albo kulturu, ako nam przepadają swoje zisi, je nam doverią. A każ oglądają nasze zisiuni, starysze brzeze łzy szak się, aż zisi nimski nauknu. Weni nie widzi zisiuniu jano ako miestno zagrajkanie, weni wecakaju wet nas teke zawieścić, aż ich zisi nimsku rec nauknu.
4: Uczą się języka niemieckiego.
0: A vo veci recnosti v žišoniach a konceptach při nauknieniu nových recu je rozpravíva o Štefani Krautzholz.

Vice, stoj o moja kolegina Diana Šecova při mikrofonie. My gledame pon svie na konc týdenia, kak môžeš obšite rešti raz v ležajských temperatúrach, šo, co môžeš šo obšete zeš, ale je to nie šo ved jednoho filmového workshopa ve Grabine s gönnými vecej. Filmovanie a permakultúra, co má to nase, jo, vici, vice k tomu a ja som Gregor Klima, ja žicom vám. Nenť jeden riednest vörd, riednest has, až Sache, Lou.